0: Sme v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.

0: Verím, že už máte domácu pohodu a pokoj a sme radi, že ste s Rádiom Slovensko. Už čoskoro, možno pri upratovaní, nebudeme potrebovať ani plošinu, ani horolezcov. Vysoké budovy totiž dokáže umyť dron. Stačí ho vybaviť hadicou s tlakovou vodou a saponátom a môže čistiť okná, fasády či dokonca solárne panely. Kým kropiace vozidlá splachujú ulice zo zeme, kropiace drony čistia budovy z výšky. Umývanie fasád výškovej budovy pomocou dronu sledoval v Dynine pri Českých Budějovicích redaktor Martin Karlík.
1: Jsme v zemědělském družstvu v Dyleni. Zdi zdejšího sila jsou posklizně pokryté prachem, který teď bude pomocí speciálního dronu z Maďarska čistit Miroslav Ježík.
2: Existuje určitě varianta od čínského výrobce, kde na dron, který je především určený pro různé payloady kamerového systému, je možné na něj dát vysokotlakovou hadici a čistit s tím. Ale ten dron proto není specificky určený. V tomto případě ten dron neumí nic jiného. Je na něm radar a klasická RGB kamera. On je schopen si držet ten dron vzdálenost od té fasády, ale není schopen vytvářet příklad 3D skiny budov.
1: Já si říkám, nakolik ten dron má problém s tím tlakem vody, protože když se čistí opravdu hodně vysokým tlakem, tak to v podstatě působí jako tryskový motor. Rozhodí to ten dron, nebo to ustojí?
2: Jak vidíte, už pomalu začínáme, ale v tomto případě ABZ Innovation ten dron vytvořil opravdu tak, že zvládá v tomto případě až 200 barů tlaku. V tomto případě ten dron jediný, kdy se může trochu pohnout, je při tom prvotním startu trysky té vody, kde ten tlak samozřejmě je jakoby enormní, ale od toho momentu si drží naprosto přesně danou vzdálenost od té budovy, kterou si nastavíme.
1: Jak se tam bere ta voda? Já vidím, že tady máme hadici, to znamená, on si nenese v nějakém sudu sebou zásobu vody.
2: Primárně a nejlepší využití z naší zkušenosti je napojit vlastně tu hadici na klasický vodovodní řád a odsaď berete vlastně tu vodu, ale vždy je k tomu dronu a k té hadici připojen i právě ten vysokotlaký jako čistící agregát, který žene tu vodu po případě chemii, kterou jsme schopni přidávat právě do té hadice.
1: Že vy jste vlastně tou hadicí spojení se zemí. Má ten dron baterky, anebo k té hadici dáte i kabel a můžete ho napájet rovnou ze sítě?
2: V tuto chvíli je ta technologie vytvořená na to, že se do dronu dávají baterie.
1: Říká Miroslav Ježík z Copters.cz. Na baterii vydrží dron létat čtvrt hodiny. Už se ale pracuje na novější verzi, napájené ze sítě.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.

0: Už čoskoro možno pri upratovaní nebudeme potrebovať ani plošinu, ani horolezcov. Vysoké budovy totiž dokáže umyť dron. Stačí ho vybaviť hadicou s tlakovou vodou a saponátom a môže čistiť okná, fasády či dokonca solárne panely. Kým kropiace vozidlá splachujú ulice zo zeme, kropiace drony čistia budovy z výšky. Umývanie fasády výškovej budovy pomocou dronu sledoval v Dyníne pri Českých Budejoviciach redaktor Martin Karlík.
1: Jsme v zemědělském družstvu v Dileni. Zdi zdejšího sila jsou posklizně pokryté prachem, který teď bude pomocí speciálního dronu z Maďarska čistit Miroslav Ježík.
2: Existuje určitě varianta od čínského výrobce, kde na dron, který je především určený pro různé payloady kamerového systému, je možné i na něj dát vysokotlakovou hadici a čistit s tím. Ale ten dron proto není specificky určený. V tomto případě ten dron neumí nic jiného. Je na něm radar a klasická RGB kamera. On je schopen si držet ten dron vzdálenost od té fasády, ale není schopen vytvářet příklad 3D skiny budov.
1: Já se říkám, nakolik ten dron má problém s tím tlakem vody, protože když se čistí opravdu hodně vysokým tlakem, tak to v podstatě působí jako tryskový motor. Rozhodí to ten dron, nebo to ustojí?
2: Jak vidíte, už pomalu začínáme, ale v tomto případě ABZ Innovation ten dron vytvořil opravdu tak, že zvládá v tomto případě až 200 barů tlaku. V tomto případě ten dron jediný, kdy se může trochu pohnout, je při tom prvotním startu trysky té vody, kde ten tlak samozřejmě je jakoby enormní, ale od toho momentu si drží naprosto přesně danou vzdálenost od té budovy, kterou si nastavíme.
1: Jak se tam bere ta voda? Já vidím, že tady máme hadici, to znamená, on si nenese v nějakém sudu sebou zásobu vody.
2: Primárně a nejlepší využití z naší zkušenosti je napojit vlastně tu hadici na klasický vodovodní řád a odsaď berete vlastně tu vodu, ale vždy je k tomu dronu a k té hadici připojen i právě ten vysokotlaký jako čistící agregát, který žene tu vodu po případě chemii, kterou jsme schopni přidávat právě do té hadice.
1: Že vy jste vlastně tou hadicí spojení se zemí. Má ten dron baterky, anebo k té hadici dáte i kabel a můžete ho napájet rovnou ze sítě?
2: V tuto chvíli je ta technologie vytvořená na to, že se do dronu dávají baterie.
1: Říká Miroslav Ježík z Copters.cz. Na baterii vydrží dron létat čtvrt hodiny. Už se ale pracuje na novější verzi napájené ze sítě.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.